0: Politie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Politie mám rád, keď se vozím s bicyklom.
1: Radio 1, več Politia.